0: Mr. Ho Chi. Nice big ho.
1: Ah,
0: nice big ho check. Check no vi. Pan si gal gdo peče. A pie tuka tuci nese. Pie tuka tuci nese. Komu tanečnici vidět smí. Ty v skutku všechno znáš. A znáš mé tajemství. Jak pak bych neznal. Vždyť jsem tajemný. Pak svěřím ti pečeť. A odevzdej mu ji. Mé jméno je Harpax, bojnice Sparty. Zajdu do hospody za bránu, najím se, osvěžím, pak po cestě si poležím. Až se tvůj pán z města vrátí, můžeš mě z hospody zavolat.

0: Vám za kulisou, nepctěné obecenstvo celou věcí zná a nesmíme je nudit. Veď vzácná paní, malou prosbu mám, já potřebuji půjčku 5 dukátů.
1: Není to víc, ty můžeš to hned mít.
0: Já věděl hned, že jste náš správný příznivec. A ty ještě potřebují šavli a úbor vojenský.
1: Není ti víc, třeba všechno mohu opatřit.
0: Bravo!
2: Tak, a teď potřebují pomocníka v této čtvrti neznáme, vychytralého prohnaného, který se propůjčí ke všemu, čemu já ho navedu.